srdce, starý kúsok zeme. Túto kávu vypil jeden samotár. A kam šiel? To sa už nedozvieme. Každé ráno ničím delil iné nič. Nemal Boha, ani pletky s inou slečnou. Keď ho prvé lúče tresli ako bič, delil nič ničím a vyšlo nekonečno.

0: Milí poslucháči, prejdeme do Brna. Brno bude totiž už o pár dní od 2. do 8. augusta žiť jemnými a temperamentnými tónmi gitár v podaní interpretov z mnohých krajín sveta. Organizátori Medzinárodného gitarového festivalu Brno 26 venujú veľkú pozornosť aj mladým hudobníkom. Či už si prídu zmerať sily v medzinárodnej súťaži Guitar Talent 26, alebo sa chcú zdokonaliť na majstrovských kurzoch pod vedením špičkových gitaristov. O festivale sa Zuzana Ledererová rozprávala s jeho umeleckým riaditeľom, profesorom Vladislavom Bláhom.
1: K vrcholnému létu v Brně patrí Mezinárodní kytarový festival. Teď mě napadá, já si vůbec nevzpomínám, který to bude letos ročník.
2: Tak letos už bude 35. ročník Mezinárodního kytarového festivalu v Brně, který je největší svého druhu v České republice a je považován za jeden z nejvýznamnějších svého druhu v Evropě. Jsou to koncerty, jsou to i kurzy a máme tam již po 22. mezinárodní kytarovou soutěž Guitar Talent.
1: Kdybyste charakterizoval letošní ročník, co je pro něj typické?
2: Pro letošní ročník je typická pestrost žánrů. Tradičně začíná festival Nocí flamenka na Biskupském dvoře, kde vystoupí legendární flamenkový kytarista Raul Manola a taneční duo Aileen Bajas a Gabriel Matías, společně i se zpěvačkou Carmen Cortés. Poté v následující den bude duo flétna kytara dánské, což je zajímavé, to jsme zatím například neměli. Po nich vystoupí mladý laureát z národních soutěží Igor Klokov, což byl můj student na JAMU v Brně a historicky je nejúspěšnějším absolventem kytary na JAMU. Dneska je to světový hráč a momentálně nastupuje doktorantské studium na Univerzitě v Los Angeles. Pak bude hrát Jorge Caballero, který pochází z Peru, učí na Univerzitě v Torontu v Kanadě a hraje absolutně nejtěžší skladby. Například, když tady byl před posledně tak hrál přepis slavné Dvořákovy v 9. symfonie z Nového světa na kytaru. Výborně, muzikálně, všechno skvělé. Samozřejmě orchestrální originál je ještě zajímavější, ale i tak to zahrál absolutně výborně a moc krásně.
1: Festival je věnován klasické kytaře, ale myslím si, že takové flamenko, patří flamenko ke klasické kytaře?
2: No, pouze částečně. Samozřejmě řada španělských skladatelů byla inspirována flamenkem a zařadila jeho prvky hudební do klasických skladeb, zejména tedy Manuel de Falla, nejvýznamnější španělský skladatel 20. století, nebo samozřejmě Joaquín Rodrigo, autor známého Concerto de Aranjuez. Jinak kytarová technika hry se podstatně liší od té klasické a navíc flamenkové kytary mají struny v poloviční výši, jak ta klasická kytara, to se na ně hraje lehčeji a daleko rychleji. Na druhé straně to má takový lehce práskavý zvuk, což je typické pro tu flamenkovou kytaru.
1: Mám-li být upřímná, tak já se vždycky těším u vás na festivalu na nějaký takový lyrický večer. Nabídnete něco i letos?
2: Ano, ale bude to velice zvláštní, protože zde v pátek 7. srpna vystoupí nejvýznamnější světový lutnista Nigel North z Velké Británie a zahraje, dal by se říct, opravdu liricky, i když to bude pozdně renesanční hudba od Johna Dowlanda, který se vyznačoval nádhernými, milostnými i takovými smutnými písněmi. Tehdy totiž, to je zajímavé, byl v tom 16. 17. století, byl kult, dal by se říct, smutku, to znamená, jako ti básníci a muzikanti tak se předháněli, kdo z nich vyjádří nešťastnější náladu a takže ta hudba je absolutně krásná.
1: Tento váš festival je samozřejmě velmi známý tím, že má obrovskou pestrost žánru.
2: Ano, protože samozřejmě vedle klasické kytary i ve spojení s dalšími nástroji nebo dokonce i se zpěvem, což proběhne pak v sobotu dopoledne americké duo Moss a Leila Ezra, to bude soprán a kytara, tak zde budeme mít například duo z Černé hory a ty budou hrát balkánský jazz, což bude 6. srpna a Nebo tady budeme mít i o den dříve Manuel Alonso, který pochází z Andory, což je v podstatě samostatný stát, ale je to v Katalánsku. A ten bude hrát jazzové flamenco. Takže to už je taková fúze dvou žánrů, což bude samozřejmě nesmírně zajímavé.
1: Já vím, že u vás bývá vždycky jedna taková zvláštnost a to je nepředstavitelný kytarový orchestr.
2: No, v dnešní době kytarový orchestr už je představitelný, protože je to samozřejmě žánr velmi pěkný a v účinkování orchestru není potřebná až ta nejvyšší virtuozita, jaká je třeba u solového hráče, který musí dát celý recitál 60-70 minut z paměti v náročný skladeb. Nicméně hráči hrávají v kytarovém orchestru s velkou radostí, protože hrají velice uvolněně. Navíc samozřejmě i výběr muziky je velice pečlivý, takže se hrají krásné skladby. No a my máme tradici, že v předposlední den festivalu, to znamená pátek odpoledne v 16 hodin na Nové radnici v Brně, zazní právě kytarový orchestr složený z účastníků festivalu, to je asi 20-30 kytaristů, které bude dirigovat jednak Maus Ezra z New Yorku a pak Stella Dinková z Bulharska. A mimo to vystoupí soloví hráči, ti nejlepší účastníci kurzu.
1: Zlaté tóny kytary tedy zpříjemní v Brně letní okamžiky v mnoha podobách. Ať už nás nadchne strhující temperament flamenka, a nebo líbezný tón lyrického vyznání.
0: Na koncerty 35. ročníka Medzinárodného gitarového festivalu Brno 26 vás pozvali Zuzana Ledererová a umelecký riaditeľ festivalu profesor Janáčkovej akadémie múzických umení Vladislav Bláha. Ešte pripomíname, že festival sa uskutoční od 2. do 8. augusta a na gitarové koncerty ste srdečne pozvaní.

ktorými v okne o tomto čase vždy svetlo sa rožne a sme tam my. A sme tam my. Povedal by si, idylka, jenomže andílkům chybějí křídelka. Na váriči cítí zemný plyn ako had, zvykám si nekomunikovat.

Varec se tančí u mola. Noc barví moře sametovou duši. Potom on vzlétne, ona netuší, zda už ji opustil, či pro ně hledá bezpečí. A vše je jedno, vše je dobře, že moře nikdy nemlčí. Ráno, co nechá jedna vlna, vždy další.

maličký démon Poseidon. Vidlice místo obočí a v očích mořské propasti.

nesúdi závod, nejaví jednou podobou. Premení ratoles na dospelých, každý tu umrie, každý je v každom za vodou. Tak ľúb, z lásky sa ľúb.

0: Do naběraček z dlaní bereme kameny a zase je házíme do vody.
1: Love your time, love your time.
0: Prosím, odpusť mi, pust mě, neopouštěj.

tři, čtyři kola, tisíc kol na vodě, ze dna do očí píchne ti ten slídou třpitivý.

nabíraček z dlaní bereme kameny, slunce propaluje, slída i naplavený písek na nás vysychají. Třpitíme se,